0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase, jak Isus od Tamišov, išli za ním dvome slepí i kričali: Isuse, synu Davida, rozmiluj sa nad nami. Jak vošol do domu, slepí prešli ku ňomu a Isus im povil: Ci verite, že môžu toto zrobiti? Odpovili jomu: Hej, hospody. Isus dotulil sa ich očej i povil: Nej bude tak, jak verite. Tohle slepí provedeli. Isus im pohrozil: Merkujte, že by sa nechto o tým nediznal. No oni išli i proslavľali jeho po celý tí zemli. A jak odchodili, preveli ku ňomu nímoho človeka opanovaného démonom. Jak Isus vhnal démona, nímej prorík. A národ čudoval sa i hovoril: Nekda mdaš to také v Izraeli nevedeli. No farizei povili: Jomu veľmož demoniu pomáhať vohaňati demoniu. A Isus chodil po všetkých místach i selách, učil v ich synagogách, propovídal evanhelie cárstva i ličil v ľuďach každej byľ i každú chvorotu.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

0: Slúchali ste tvor Michaila Bulgakova o bláhach alkoholizma. Z rosejského jazyka protlumačil, čítal i pro rádio LEM FM u 2015 roci prehotovil Petro Medviď.
1: To byl program z archivu Rádia LEM FM.

pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

sákne do peří. Znou rukou týdnou, co umých nohou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znou rukou týdnou, co umých nohou leží, pak jsou vykročí.

0: hrackingu, jak se ukryte na tak, ale to tam má na odkaz,
1: to je teda důležité. Pokud ne?